ty naše a opravdu mi, co není lhostejné, jak naši, co občané v našem nádherném městě žijí a před 4 rokama jsme za

ukradený a pak člověk dostane nějakou výbavu, kterou pak používá v životě. Já jsem to měl taky tak, akorát, že já ji promítám do něčeho jiného a v politice.

polozapomenutý klenot. Všichni víme, že ten básník žil, ale maximálně si pamatujeme titulek té jedné básně, kterou jsem tady zmínil. Tak kdybych měl jmenovat jednoho básníka mého srdce, tak by to byl asi

teplárna stojí na pozemku města Český Krumlov. Teplárna nestojí na pozemku města Český Krumlov, teplárna stojí na pozemku obce Přísečná. Takže to je ta důležitá informace pro veřejnost,

0: tady vypadalo dřív. Tak jste mi vyprávěla jednu hezkou historku. Jednak, že tady bylo vedro a s tím souvisela jedna hezká historka. To by mě zajímalo. Asi to nebylo jednoduché tady v letních měsících pracovat.
1: Nebylo.

0: z toho.
1: To asi nedělá moc chlapů, že? To je spíš doménou.
0: No,
1: jako...
0: asi 10 je nás.
1: Fakt?
0: No, tak já jsem dentální hygienistka. Závorce muž.
1: Jo? No. To se takhle jako jmenuje, že no, to jasně. Nemá?
0: Ne, to je dentální...
1: Genderově nevyrovnaný ten
0: no.
1: Nás?

Mně takový ty prastarý řemesla, ty první nebo prvotní řemesla, ale je to o lidech, kteří

0: Nicméně je to na příštím jako vedení města. Já, jo, takže,
1: a vaše vize vrátí ty zpátky nebo ne?
0: Naše vize je zadaná studie, kde budou nabízeny varianty, kam jí přestěhovat.

Historické části města se zaplní lidmi a staré kamenné zdi tentokrát nerozezní bubny průvodu, ale operní hlas. Castiglione je totiž už mnoho let spojeno se jménem

0: teď se to předělá.
1: Jo, ta a než existující
0: písnička, ano. Předělá se to a my chvilku nevíme, kdo kde co má hrát, zase si to sedá půl roku, no, takže je to někdy náročný, ale zajímavý, jo, protože z toho

se rozděluje přímo z rozpočtu. Ten menší balíček, tam je komise grantová, má to všechny náležitosti.

0: lokomotivem Českého Krumlova?
1: Já jsem dostal tuhle zakázku loni na jaře a na základě toho, že už jsem jednu známku udělal a komise věděla, že žiju v Krumlově, tak mi tu známku

Budějovice. Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří

0: je svým způsobem jako škola životní.
1: No, je to hodně velký posun i pro mě. Jako.
0: Jo? Já skočím dál, protože ty...

Myslíte si, že to je reálná skutečnost, anebo že to je spíš takový to, co se jako mezi těma lidma traduje a oni na to naskakují a to, že by to jako spravedlnilo